tvoje hlava, to je pokoj. Zatažený závěs v tom petitom tančí s holkou. Nikej se holí břitvou a v černých vlasech